0: milujete.
1: Fan Rádio.
2: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké.

My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit.